0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Břeclavští studenti ovládli mezinárodní soutěže v první pomoci a to je, panečku, krásná věc. Ano, překotné porody, masivní krvácení i silná alergická reakce. Středoškoláci z Břeclavy prokázali, že se umí zdárně popasovat s celou řadu dramatických situací. V mezinárodní soutěži první pomoci si odvezli stříbrnou medaili. My jim blahopřejeme, děkujeme. Jak tak koukám, tak tým ve složení kapitánky Gabriely Klacelové, Karolíny Kosíkové, Markéty Mikulkové a Daniela Pavelky měl obrovskou konkurenci z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska a byli tak dobří. Tak je zdravíme a díky. Další hit pro vás.

0: Vědci z Brna vyvinuli nehořlavé archivní obaly. I to probereme teď na Vlně krokodýla. Vzácné rukopisy, mapy či historické knihy v archívech a muzeích se dočkají lepší ochrany před ohněm. Odborníci z fakulty chemické VUT vyvinuli ve spolupráci s pražskými kolegy a výrobcem obalů speciální lepenku se sníženou hořlavostí. Novinka zvládla zkoušky i na trh zamíří začátkem nového roku. A tak to bude samozřejmě příjemnější. Dochovají se věci, které někdy samozřejmě lehnou popelem. Díky za to, posíláme další hit.
1: Chcel by som nájsť takého človeka,

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Do Hodonína se podíváme a do zoo. V Hodoníně a Kolína sladíte na 95,4 FM a vyrazit tam můžete, pokud jste z kteréhokoliv koutu naší jižní Moravy, protože barevní papoušci nově lákají návštěvníky Hodonínské zoologické zahrady. U pavilonu opět vznikla nová stezka se 6 voliérami, ve kterých už nyní žije 25 ptáků, 6 druhů. Další přibudou v nejbližší době. Tak pokud vyrazíte, užijte si to. Teď si užijte další hity. Hodonínskou zoo zdravíme a posíláme na 95,4 FM na naší hodonínské frekvenci další hit.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát, neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Brněnský Hantec má svého správce, pečovat o něj bude muzeum. Ano, i na to koukneme teď ve vysílání krokodýla. Šalina, štatl nebo okna. Brněnský Hantec má nově svého oficiálního správce. Stalo se jim muzeum města Brna, které bude pečovat o tradiční brněnský slang a jeho odkaz. Hantec se začal formovat ve 20. století mezi lidmi z takzvané plotny, tedy především dělníky žijící na okraji Brna. Tak Hantec známe, překládáme tady u nás na krokodýlu. No a tak jsme rádi, že Muzeum města Brna se o to postará dál a bude předávat samozřejmě Hantec dalším pokolením.

I didn't hear you.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio Krokodýl. Hit.

0: na Krokodýlu, těsně před 7 hodinou raní, Pink a její rodinný portrét a v 7 hodin další zprávy a s nimi je tu Peťa.
1: Hezké ráno, a pokud máte aplikaci e-doklady a používáte ji k ověření své identity, tak před volbami vyžaduje aktualizace, i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: A máme pro vás připraveny i pozvánky do divadla.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Pohádku o pejskovi a kočičce nabízí divadlo Bolka Polívky v 9.30 a v 11.30. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Slavnou komedii Lazebník Sevilský nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin.
2: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7 hodině na Krokodýlu ve víkendové snídani další hity bude Loreen. Přidá se také Shakira. A z českých hitů například Miraj. Podíváme se i na předpověď počasí, abychom zjistili, jestli už je léto pryč, no a samozřejmě nabídneme i informace z dopravy.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Po celý dnešní den bude skoro jasno, nebo i jasno, jen ráno se mohou vyskytovat lokální mlhy, zejména v údolích, a dnešní odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Vypadá to na parádní babí léto.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: I když v letech 2023 až 2025 v Brně klesl podíl smluv bez uvedené ceny i těch se zásadními nedostatky, má v porovnání s ostatními krajskými městy v absolutních číslech nejvíc vadných smluv. Vyplývá to z dat organizace Hlídač státu. Mírně si však město polepšilo v indexu, který měří rizikovost a transparentnost hospodaření. Podle analýzy patří Brno mezi města s poměrně vysokou kvalitou života a rostou mu i finanční rezervy na účtech. Uživatelé e-dokladů, se kterými se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální a informační agentura v ní totiž po zkušenostech ze zátěžového testu provedla změny, které mají zajistit stabilitu systému během říjnových voleb. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. Mohl by tak však učinit po pauze, kterou vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes vstoupí do nové éry a poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Národní mužstvo rozehraje během rekordně dlouhého srazu elitní divizi A ligy národů doma v Edenu proti Chorvatsku. Začátek je ve 20:45.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zdravíme motoristy, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Omezení v Brně v ulici Záhumenice, tam se pracuje na inženýrských sítích, tak je tam provoz částečně omezen. Na Vyškovsku

0: Na příjezdu do Dětkovic směrem od Koválovic tam probíhá údržba vozovky a je tam dočasná uzavírka. Na Znojemsku mezi Božicemi a Čejkovicemi se také pracuje, i tam očekávejte omezení provozu. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 7. hodině, sobota 26. září a v kalendáriu Rádia Krokodýl se už za chvíli podíváme na to, čím je dnešní den zajímavý.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk. Byl jednou jeden Pepíček, který jedl v hodině ve škole. Jednou se přihlásí a říká: paní učitelko, já už dneska nebudu jíst. Opravdu, a jak to? Už nemám co?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme 9 minut po 7 hodině, sobotu 26. září a svůj svátek dnes slaví Andrea. No, tak a je to ženské jméno, ale případně i obou pohlavní jméno. Pochází z řečtiny a znamená odvážná, statečná, charismatická, anebo také odvážný, statečný, charismatický. Takže, milé dámy, Andreji, nebo i nějaký pán, který se jmenuje Andrea, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. Gratulovat budeme i k narozeninám, které dnes slaví například herečka Marta Danzingerová. 35. narozeniny, slaví také tenistka Serena Williamsová 45. narozeniny. A můžeme si připomenout i to, že dnes máme Evropský den jazyků. Jeho cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Máme také Mezinárodní den kulturního dialogu a máme také Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní. To proto, že se jmenuje i Petrovův den. Tehdy v roce 1980 došlo k falešnému jadernému poplachu v Rusku. Chystala se odveta, to znamená, že svět by byl zatažen do jaderné války, ale důstojník ruský Petrov tak odhalil, že to byl falešný poplach a zabránil tak jaderné válce. No, v podstatě bychom to asi možná už ani nebyli. No a připomínáme si i Světový den antikoncepce. Tenhle ten den je zasvěcen zkvalitňování vzdělání a zvyšování povědomí o sexuálním a reproduktivním zdraví v souladu s vizí světa, ve kterém je každé těhotenství chtěné.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
1: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
5: Za zvířátky s krokodýlem.
6: Hurá na Mniší horu, za zvířátky s rádiem Krokodýl. Dnes má být krásné babí léto, takže podzimní zoo láká svojí návštěvou. Podrobnosti, co je pro vás připraveno, pro nás má mluvčí zoo Jan Bedřich.
7: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dneska nalákám na opravdu netradiční stezku po areálu naší zoologické zahrady. U 30 vybraných druhů zvířat byly v tomto týdnu nainstalovány speciální pultíky, na které najdete odlitek stopy a trusu daného zvířete spolu se zajímavostmi o daném druhu. Projekt vznikl v rámci programu Interreg Slovensko-Česko a ve spolupráci se zoo v Bojnicích, Ostravskou a Trnavskou univerzitou. A my z ní máme obrovskou radost, protože stezka, kterou u nás můžete projít, nemá v České republice obdoby a je opravdu unikátní. Spustili jsme také rezervace na běh pro tygry, který pořádáme ve spolupráci s organizací Altajka, která se velkou mírou podílí na ochraně volně žijících tygrů. Zapište si tedy do kalendáře sobotu 17. října a dorazte za námi. Více informací najdete na našich webových stránkách. Tak za námi dorazte. Máme otevřeno od 9 do 6, včetně víkendů a státních svátků. Pokladny zavírají vždy hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme zoo Brno, jsme na smečka.
6: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
8: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: 4 minuty před 7:30, víkendová snídaně krokodýla v plném proudu, už za chvíli další hity, budou All Star Band, také Shakira, to všechno pro vás chystáme, ale ještě předtím si poslechněte, komu jsme na krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Emilie Ševčíková. Chtěla bych pomoct rodině z Blámska, Hance a Michalovi Polákovým. Michala, kterému je 40 let, je učitelem matematiky a aktivní sportovec, postihla nečekaná nemoc. V prosinci ze zánětu středního ucha dostal zánět mozkových blan, který vygradoval v několik mozkových příhod. Zůstal ochrnutý na pravou stranu těla, nemluvil, nechápal, co se mu říká. Díky rehabilitaci se naučil chodit, avšak mu zůstala ochrnutá pravá ruka, nemluví, zvládá jen některé slabiky. Hanka by chtěla pro Michala elektrický posilovací rotoped na ruce a nohy, finančních důvodů si ho nemůže dovolit. Proto bych chtěla Rádio Krokodýl poprosit o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Michalovi pořídil elektrický posilovací rotoped, aby mohl rehabilitovat a aby se jeho zdravotní stav zlepšil.
2: Když jsem to Hance řekla, měla z tohoto velikou radost. Děkuji Rádiu Krokodýl za pomoc.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Velká sláva se dnes bude konat na brněnském výstavišti. Bude tam open air víkend před novou té arénou. Tak jestli jste zvědaví, jak vypadá, tak tam určitě můžete vyrazit. Krokodýl samozřejmě nemůže chybět. Budeme u toho a čeká vás tam dnes vystoupení před té arénou třeba Sebastián, Marián Vojtko s Terezou Mátlovou. No a ve 13 hodin velká autogramiáda Komety Brno. Zítra pak dorazí také Martina Pártlová a herci a zpěváci z Městského divadla Brno, no a samozřejmě spousta dalších. K tomu vynikající jídlo, zábava pro malé i velké, můžete se podívat také do nové té arény, pokud jste se zaregistrovali, ty registrace byly celkem rychle rozebrané, no a samozřejmě Krokodýl bude také vysílat přímo před té arénou, takže víkend z té arénou v Brně, to stojí za to vidět a zažít na vlastní kůži.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
4: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Natasha Bedingfield na rádiu Krokodýl před 8 hodinou raní ve víkendové snídani Krokodýla. Pro vás máme nejen hity, ale i čerstvé informace se zprávami. Na 8 je tu Peťa.
1: Přeji hezkou sobotu. Nová T-Arena je o tomto víkendu otevřená pro veřejnost. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 8 hodině Cindy Lauper. Ed Sheeran a Justin Bieber. A Kapitán Demo a Zlatíčka. 8 hodin předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuální teplota v centru Brna téměř 7 stupňů, zatímco v Pohořelicích tam je něco přes 3 stupně, tak to je aktuální rozpětí teplot na jihu Moravy. Ty odpolední příjemných 18 až 21 stupňů a obloha bude skoro jasná nebo i jasná.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nová multifunkční T-Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se o tomto víkendu poprvé otevírá veřejnosti. Čeká vás program pro malé i velké, vystoupení známých interpretů, doprovodné aktivity i možnost nahlédnout přímo dovnitř. Lidé se na prohlídky mohli registrovat na webu města už v srpnu. Víkendové termíny jsou zcela zaplněné. Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice samotné bude na původním místě lebky nový relikviář, ve kterém bude malý ostatek světice, takže úcta k ní zůstane zachována. Nejvyšší soud Spojených států potřetí zamítl pokus o zavedení nové volební mapy ve státě Missouri. Návrh by ve volbách do kongresu zvýhodnil republikány. Zasazuje se o něj prezident Donald Trump. Končí tak vleklý právní spor v době, kdy už začalo korespondenční hlasování v kongresových volbách. Hokejisté Brna vyhráli ve čtvrtém kole extraligy v Olomouci 4-2 a po dvou úvodních nezdarech v soutěži po druhé za sebou naplno bodovali. Hanáci dál čekají na tříbodový zisk a jsou předposlední. Brno je šesté. Další utkání čeká brněnské hráče zítra, kdy doma přivítají Pardubice.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Vážnější komplikace kolony ani nehody hlášeny nemáme aktuálně. Počítejte s omezením na D1 mezi 207. až 219. kilometrem směrem na Vyškov. V levém jízdním pruhu bude probíhat údržba zeleně. A pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 8. hodině pro vás Krokodýl Cestovatel chystá inspiraci na výlet nebo procházku. Vydáme se na největší vodní dílo na řece Svratce. Podrobnosti už za chvíli, tak si na ně počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jedno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Blondýnka si kupuje šalinkartu. Dobrý den, jednu šalinkartu. A paní za okýnkem, dobře, a na měsíc? Ne, mě to úplně stačí po Brně.

0: Kapitán Demo a jeho zlatíčka. A teď naše krokodýlí zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, zlatíčka Rádia Krokodýl, za kterými se vydáme do školky v Žabinách a budeme se ptát na to, kdo pak je to míru milovný člověk.
2: Že třeba je milovné dítě.
3: A jmenuje se milovaný, protože miluje dívku.
4: Bude miluje každýho a je krásný. A se všema chodí na diskotéku a na tanec a tak.
5: Že třeba miluje nějakou holku a se s ní oženit.
0: Kdo miluje, tak by se měl oženit s dívkou, kterou miluje, to by byl nejšťastnější, ale míru milovný člověk je přece jen někdo, kdo miluje i mír, anebo klid a pokoj. Tak zlatíčka v tom nemají úplně jasno, ale logicky si s tím nějak poradili.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel se svojí inspirací na výlet nebo procházku vyrazí na místo, které, troufám si říct, z Brňanů zná úplně každý. Vydáme se totiž na Prígl, tedy na brněnskou přehradu. Zastarale též Kníničská přehrada či vodní nádrž Kníničky. Je to rozlohou největší vodní dílo na řece Svratce a vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru Svratky a zatopením údolí z obcí Kníničky. Původně sloužila jako zásobárna vody pro Brno. V současnosti přehrada slouží k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie. Většina plochy přehrady je součástí přírodního parku Podkomorské lesy. Oblíbeným výletním místem bývá zvláště v létě, samozřejmě spojené koupání je skutečně parádní, zvlášť poté, co se přehradu podařilo vyčistit. Ovšem i na podzim, když ty podkomorské lesy se začnou vybarvovat, určitě stojí za procházku. Okolí krásné, můžete se tam i občerstvit, odpočinout, načerpat energii, takže i brněnská přehrada zve k výletu či procházce.
0: Radio Krokodýl. Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
3: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Bonnie Tyler na rádiu Krokodýl, 4 minuty před 8:30 ve víkendové snídani. Už za chvíli další hity, ale ještě předtím si poslechněte příběh Honzy, kterému rádio Krokodýl pomohlo. Pokud víte o někom, komu bychom mohli pomoci, napište nám na pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Pavel a jsem z Brna. Chtěl bych pomoci kamarádovi Honzovi, kterého potkal nešťastný osud, kdy jeho žena v mladém věku podlehla těžké nemoci a zůstal sám s dvěma malými dětmi. Vím, že rádio Krokodýl pomáhá a stanici jsem oslovil. Vzhledem tomu, že mají malé děti, tak v tomto těžkém období bych se chtěl pokusit rodinu nějak rozptýlit a pomohl jim společně s krokodýlem přejít alespoň na chvíli na jiné myšlenky než na tuto tragédii.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pro rodinu připravil zážitky, které jim tuto nelehkou situaci alespoň trošku ulehčí. Až to půjde, zajdou si například do kina, zoo, akvaparku nebo na dobrou večeři.
2: Díky, krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Velká sláva se dnes bude odehrávat na brněnském výstavišti. Krokodýl bude u toho a vy možná také, pokud vyrazíte prohlédnout novou brněnskou tý arénu. Jedinečná příležitost, kdy dveře se otevřou široké veřejnosti, registrovaní si prohlédnou skutečně do detailu. No a pro ostatní je připraven před novou halou velký a zábavný program. Sebastián, Marián Vojtko, Tereza Mátlová, tak to jsou umělci, kteří vystoupí před tý arenou dnes. Ten ve 13 hodin také autogramiáda Komety. No a zítra dorazí Martina Pártlová, herci a zpěváci z Městského divadla Brno a spousta dalších. Dobré jídlo, zábava pro malé i velké. Také se bude pojmenovávat speciální pivo, které pro tý arénu vzniklo. Takže pokud chcete zahlasovat, můžete být u toho. No a Rádio Krokodýl bude vysílat přímo před tý arénou. Buďte tam s námi, užijte si parádní víkend na brněnském výstavišti, protože tohle určitě musíte zažít na vlastní uši i oči.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz
6: Baštím? Baštíš? Baštírna!
7: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
6: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
8: Mňam. Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: 9. hodina, posloucháte víkendovou snídaní krokodýla, ze které vám krásné sobotní ráno přeje Martin a také Peťa, která na 9. připravila aktuální zprávy a co v nich?
1: Přeji hezký den, cestující čeká v pondělí krátkodobá výluka tramvají, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Pohádku o pejskovi a kočičce nabízí divadlo Bolka Polívky v 9.30 a v 11.30. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Slavnou komedii Lazebník Sevilský nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. hodině, jako každý den i dnes, pro vás máme připraveny ty největší hity z 90. let Bruce Weezer. Savage Garden. A také Rednecks. Je 9 na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dnes parádní, pokud máte rádi babí léto, tak odpolední teploty 18 až 21 stupňů a k tomu skoro jasná nebo jasná obloha.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V pondělí 28. září čeká cestující krátkodobá výluka tramvají kvůli dokončovacím pracím v ulici Kněžnické. Tramvaje 1, 3 a 10 budou mít upravený provoz a náhradní dopravu zajistí autobusová linka 54. Od úterý 29. září bude provoz v oblasti Komína a Bystrce opět obnoven v plném rozsahu. Národní památkový ústav zítra nabídne návštěvníkům vstup na vybrané prohlídkové okruhy státních hradů, zámků, klášterů a dalších památek, které má ve své správě zdarma. Musí si však předem zajistit bezplatnou vstupenku prostřednictvím online rezervačního systému. Seznam zapojených památek najdete na webu npu.cz. Italská vláda premiérky Meloniové schválila zákaz burek a nikábů ve školách. Zároveň zavedla limit, kolik může mít každá třída dětí s nedostatečně dobrou italštinou. Rozhodnutí okamžitě vstoupilo v platnost, ale aby v ní zůstalo, musí ho do 60 dnů schválit i parlament. Manchester City se provinil ve 114 případech proti finančním pravidlům anglické fotbalové ligy. Desetinásobnému anglickému šampionovi hrozí pokuta, odpočet bodů nebo vyloučení. Podle klubu ještě není vyšetřování u konce. Mluvčí Premier League uvedl, že jde o důvěrný proces a nemůže nyní poskytnout žádné informace.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď, je na Krokodýlu. Pozor na porouchanou dodávku na D1, 232. kilometr směrem na Vyškov, tak tam je odstavená dodávka. Projíždějte opatrně, s omezením na D1 počítejte mezi 134. až 119. kilometrem ve směru na Prahu. Probíhají tam práce údržby a mezi 207. až 219. kilometrem D1 směrem na Vyškov, tam se udržuje v levém jízdním pruhu. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Po 9. hodině na Krokodýlu připraveny největší hity z 90. let a za chvíli další slovíčka z brněnského Antecu.
1: Rádio Krokodýl, 90ky v 9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptá se malý červík svojí maminky. Mami, a kde je tatínek? Šel na ryby.
3: 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýlu to nejlepší z 90. let. 90.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Honza Ženegleváček, náš specialista na Brněnské Hantec, opět připravil další slovíčka. Takže co se dozvíme? Poučíme se? Dozvíme se něco nového? Nebo si zopakujeme to, co už známe? Žanku, co to bude?
2: Zdar jak svíňa skrok, sníkalo hostci. Komity, co to znamená, když je někdo betálně vyladěný?
1: Betálně vyladěné. Tak já bych řekl, že to je někdo, kdo ladí krokodýla. Co na to říkáte vy v ulicích Brna?
3: Jako úplně luxusně vyladěnýho něco.
4: Betálně vyladěné znamená, že mám dobrou náladu.
5: Tak být šťastný.
1: Zazněla tam správná odpověď a myslím, že to nebylo ani tak daleko od toho být naladěn na krokodýla. Žanek nám to vyjasní.
2: Když je někdo betálně vyladěné, znamená to, že je šťastný.
1: Zkrátka šťastný, betálně vyladěné, šťastný. No a když jste betálně naladěni, tedy dobře naladěni na rádiu Krokodýl, tak byste taky mohli být šťastní, co?
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
6: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
7: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Uni hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
0: Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S krokodýlem vyrazíme k jihomoravským hasičům. Ti totiž bohužel v tomto týdnu museli zasahovat u vážných dopravních nehod. Podrobnosti pro nás má jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
2: Ve středu jsme zaznamenali hned několik vážných dopravních nehod. Dvakrát jsme zasahovali na silnici 1/43 na Blanensku. Krátce před 6:30 jsme vyjeli k nehodě dodávky a osobního auta u Krhova. Ještě před příjezdem jednotek na místě pomáhali dva naši příslušníci, kteří místem projížděli cestou do služby. Zraněného mladíka z auta vyprostili a zahájili resuscitaci. Přes brzkou pomoc se řidiče osobního auta nepodařilo zachránit. O pár hodin později jsme nedaleko zasahovali u další smrtelné nehody, kde zemřel řidič osobního auta po střetu s kamionem. Osobní vůz byl s elektropohonem, tak jsme během zásahu museli pomocí termokamery stav baterií monitorovat. Podvečer jsme vyslali jednotky k další vážné nehodě na Vyškovsku. U Bučovic se srazil osobní vůz a autobus. Z osobního auta hasiči vyprostili vážně zraněného řidiče. V autobuse cestoval také pouze řidič a i on skončil v stajčí záchranné služby. Zásah trval několik hodin, protože autobus najel do vlakového kolejiště a bylo nutné ji vyprostit zpět na vozovku. Středa tedy byla z pohledu nehod náročná. Za celý den evidujeme 7 zraněných a bohužel 2 usmrcené osoby. Buďte na silnicích opatrní a nespěchejte.
1: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikuška.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
4: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
4: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
3: www.chlebíčkovýraj.cz
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dvě minuty po půl desáté, posloucháte Krokodýla, hrajeme vám ty největší hity z 90. let po 9. hodině. Už za chvíli další nejdevadesátky budou Rednecks nebo také Paul McCartney. Ale ještě předtím si poslechněte příběh Lucie, které jsme s Krokodýlem pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Lucie Alblová a pracuji jako zdravotní sestra v domácí péči Top Help. Pečujeme o mnoho nepohyblivých klientů a jedním z nich je i slečna Lucie, které se v 28 letech obrátil život na ruby. Při neštěstí, kdy cestou do práce přecházela koleje, ji srazil vlak. Z mladé a energetické slečny se stala rázem ochrnutý člověk. Spolu s drtivou diagnózou přišly další zdravotní potíže a vznik rozsáhlých proležení. Potřebovala by plně rehabilitovat, což díky dekubitům nelze. Nápomocen by mohl být antidekubitární sedák, který si ale finančních důvodů nemůže dovolit.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Lucie už má nový antidekubitní sedák, který jí pomůže v rehabilitaci.
2: Rádio Krokodýl bych chtěla velice poděkovat za koupi tohoto sedáku, který Lucie pomůže s následnou rehabilitací a začleněním se do společnosti. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Teď nastala ta chvíle, že jsem uvolnil linku k nám do studia 603 103 103. Je volná pro toho z vás, kdo se dovolá nejrychleji, a ten může typovat krokodýlí zvuk a vyhrát 122 350 korun. Slušná částka, takhle o víkendu vydělávat pouze ušima. Já myslím, že se to vyplatí, tak zkuste své štěstí. A kdo pak se dovolal nejrychleji? Halo, tady Martin?
2: Tady je Ilona, já vás zdravím.
1: Dobrý den, Ilono, odkud voláte?
2: Z Mikulova.
1: Tak zdravíme do Mikulova, jaký máte víkend? Chystáte něco zajímavého, nebo jenom odpočinek doma, nebo úklid, nebo něco takového, ty klasiky?
2: No, odpočinek, úklid.
1: A možná i nějaká procházka. Má být krásně. Tak ať si to užijete, dobře poslouchejte krokodýlí zvuk. Co by to mohlo být?
2: Mě napadlo zapínání a odepínání zipu, když to jde trošku stuha.
1: Myslíte třeba na bundě nebo na něčem takovém?
2: Tak, třeba.
1: No, uvidíme.
2: Když se to zapíná, tak...
1: Zapínání nebo odepínání zipu, tady je odpověď našeho arbitra. 122 350 korun. Aj, tak bohužel, nebyl to správný tip. Popřemýšlejte, třeba příště to vyjde. Částka se zvyšuje. Krásný víkend přejeme. Naslyšenou.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProX2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
6: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
7: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90. v 9. Každý den po 9. hodině. 90. v 9. na Rádiu Krokodýl.

0: Mezi nejdevadesátkami po 9. hodině také Westlife na Krokodýlu a 10. už se blíží, tak je tu opět Peťa. Co je nového, se dozvíme ve zprávách 10 hodin.
1: Přeji hezkou sobotu. Zvýšení výdělků policistů, hasičů, celníků i příslušníků vězeňské služby má jasnější obrysy. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: půl minuty bude 10 hodin.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Centru Brna nám teploměr ukazuje 12 stupňů, během odpoledne na jihu Moravy teploty mezi 18 až 21 stupni a k tomu skoro jasno nebo i jasno.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Na ústředním hřbitově vznikne pietní místo pro oběti komunistického režimu, a to v místě hromadného hrobu 1107 osob, kterým nebyl dopřán individuální pohřeb. Jedná se o lidi utlačované minulým režimem, osobnosti kulturního a vědeckého života a také osoby bez blízkých a známé identity. Pietní desku vytvoří sochař Dušan Váňa. Zvýšení výdělků policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby má jasnější obrysy. Jejich platy by měly v příštích 3 letech růst každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Ministr vnitra Lubomír Metnar řekl, že do tarifů půjde jen 1300 korun. Stejnou sumu dostanou příslušníci formou stabilizačního příspěvku. Zbývající zhruba 300 připadnou na odměny za pohotovosti a přesčasy. Počet lidí v Polsku, jejichž mění přesahuje 30 milionů dolarů, tedy zhruba 644 milionů korun, vzrostl v letech 2021 až 2026 přibližně o 109%, což představuje nejrychlejší nárůst ze všech zemí, které analyzovala agentura Bloomberg. Mezi další země s rychle rostoucím počtem velmi bohatých lidí patří Rumunsko, Saúdská Arábie a Singapur. Bývalý fotbalista Milan Baroš se dnešní beneficí v Ostravě ještě jednou rozloučí s hráčskou kariérou. V exibičním a už vyprodaném utkání na městském stadionu po jeho boku nastoupí i další bývalé hvězdy jako Tomáš Rosický, Petr Čech, Jan Koller, Marek Jankulovský, Patrik Berger nebo Vladimír Šmicer.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, pokud jedete po D1 směrem na Vyškov, tak počítejte s drobným zdržením mezi 210. až 205. kilometrem. Omezení také mezi 134. až 119. kilometrem D1 ve směru na Prahu, tam na krajnici probíhá práce údržby. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Inspirace na výlet po 10. hodině. Krokodýl cestovatel vyrazí na jednu zříceninu hradu, která pochází ze 13. století a neobydlený je více než 4 století. O jaký ten hrad půjde, se dozvíte už zanedlouho.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Učitelka vyčítá ve škole žákům, že se nenaučili znát periodickou tabulku prvků. Když mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem nazpaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti. A jeden z žáků s nevinnou upřímností říká, no jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Vydáme se na brněnské výstaviště, tam se totiž tento víkend koná obrovský open air hudební festival přímo před tý arénou a u toho samozřejmě Krokodýl nemůže chybět.
2: Krokohlídka se nachází dneska u brněnského výstaviště, tady je dneska víkend s tý arénou a Radio Krokodýl vysílá z tohoto místa. Ano, dneska je to taková ochutnávka slavnostního grand openingu, který se chystá otevření haly, protože hala už je téměř hotová. Tady ta nová pro 13 000 fanoušků, navíc to bude taky hokejový chrám pro brněnskou Kometu. No a dneska tady probíhá a taky zítra hudební festival. Těšte se na brněnskou kapelu Yes Brothers, taky David Málek vystoupí a bude tady taky Sebastian nebo Martina Pártlová. Takže je to takový tip na celou sobotu a neděli. Hudební festival i s Family Zónou, který je právě teď na brněnském výstavišti před novou tý arénou i s Krokodýlem.
1: Jiří, děkujeme za pozvání, tak můžete vyrazit na brněnské výstaviště a účastnit se toho open air hudebního festivalu přímo před tý arénou.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Pokáč vyrazil do lesa a vy můžete vyrazit na výlet. Krokodýl cestovatel pro vás má další tip.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Inspirace na výlet nebo procházku, tentokrát se vydáme na Sirotčí hrádek, což je zřícenina gotického hradu, nachází se nad vsí Klentnice v Pavlovských Vrších. Počátky zdejšího hradu sahají do 13. století, kdy jej vystavěli Behingenové. Hrad poté patřil i Lichtenštejnům a také Dietrichštejnům. V 16. století spustl a od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka a váže se k němu i pověst o rytíři Čičosovi, který patřil k řádu templářů, působil na hradě jako kastelán a když se mu měl narodit syn, odmítl povolávací rozkaz jeho řádu kvůli narození syna. No a tak se dostavil komtur, jeho Čičosova žena Růžena ho požádala, aby šel nově narozenému dítěti za kmotra, podle tradice vybírá jméno, a tak komtur nabídku přijal a dal dítěti jméno Orfanus, tedy sirotek. Takže asi podle této pověsti se Sirotčímu hrádku říká Sirotčí. Určitě stojí za návštěvu, tak si tam zajděte.
1: Radio Krokodýl.
2: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Sobotu utrhá. A Bedej na rádiu Krokodýl, 2 minuty před 11:30, další hity už jsou připraveny, ale ještě předtím příběh dalšího z vás, komu jsme s Krokodýlem pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Lucie Zemanová, je mě 28 let a jsem od Velkého Meziříčí. Jsem teta malého Honzíka, kterému bych chtěla pomoci. Honzíkovi jsou 2 roky. V půl roce prodělal těžký epileptický záchvat, kvůli kterému skončil v nemocnici a od té doby se potýká jak s mentální vadou, tak i s vývojovou vadou. Tudíž veškeré pomůcky a rehabilitace by mu udělali velkou pomoc v jeho léčbě. Všechny tyto pomůcky a rehabilitace jsou finančně náročné a rodina nemá dostatek financí, aby jsme mohli pokryt všechny rehabilitace a pomůcky. Proto jsem požádala rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzík dostal sadu speciálních senzorických pomůcek, které rozvíjí smyslové a motorické schopnosti.
2: Když jsem o tomto projektu sestře řekla, měla velkou z toho radost a proto bych chtěla poděkovat rádiu Krokodýl. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S krokodýlem za brněnskými strážníky jejich mluvčí Jakub Ganem nám prozradí, co všechno v tomto týdnu museli řešit a kde zasahovali.
2: Hezký den posluchačům do studia. V úterý pozorovala svědkyně v Černovicích dva muže a ženu, kteří si na stavbě napříč přes nákupní vozíky nakládali delší železné tyče. Naše hlídka je dopadla nedaleko a všichni tvrdili, že jsou domluveni se stavebníkem, jenomže neznali jeho jméno a neukázali žádné potvrzení. Po návratu k opravovanému domu pracovník strážníkům řekl, že odvést materiál skupince nedovolil a nikdy předtím ji neviděl. Muži a žena museli náklad odnosit na původní místo a čeká je správní řízení. Ne všechna podezření ale musí nutně skončit zákrokem. Ve středu večer nám zavolal ustaraný muž, když si u Ostravské ulice všiml chodce ve tmavém oblečení s batůžkem. Choval se podle něj zvláštně a měl strach, že plánuje nepravosti. Hlídce se třicátníka podařilo rychle najít a upoutalo ji, že se rozhodně nesnažil působit nenápadně. Měl nahlas puštěnou rytmickou hudbu, opíral se o lampu a natahoval ruku s telefonem do různých směrů. Strážníkům vysvětlil, že pozoruje okolí a nahrává si zvuky Brna, protože tak čerpá inspiraci k proskládání svých reperských písní. Přeji pohodový víkend a příjemný poslech.
1: Tak to je ukázka práce brněnských strážníků, krádež železám a také podivuhodný člověk, který skládá hudbu. Jakub Ganem na Krokodýlu, děkujeme za informace.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od Vé podlahy.
6: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
7: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepuradegas 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
10: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: M5 Memories. Před 11. hodinou na rádiu Krokodýl sobotní dopoledne s datem 26. září a na 11. Peťa připravila další zprávy. Co je nového? Co se dozvíme?
1: Přeji hezký den. Brno se podle zjištění zlepšil index hospodaření, má ale chyby ve smlouvách, i o tom za chvilku.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě?

0: Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Obloha dnes jasná nebo skoro jasná a odpolední teploty 18 až 21 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou sobotu.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: I když v letech 2023 až 2025 v Brně klesl podíl smluv bez uvedené ceny, i těch se zásadními nedostatky, má v porovnání s ostatními krajskými městy v absolutních číslech nejvíc vadných smluv. Vyplývá to z dat organizace Hlídač státu. Mírně si však město polepšilo v indexu, který měří rizikovost a transparentnost hospodaření. Podle analýzy patří Brno mezi města s poměrně vysokou kvalitou života a rostou mu i finanční rezervy na účtech. Uživatelé e-dokladů, se kterými se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální a informační agentura v ní totiž po zkušenostech ze zátěžového testu provedla změny, které mají zajistit stabilitu systému během říjnových voleb. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. Mohl by tak však učinit po pauze, kterou vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes vstoupí do nové éry a poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Národní mužstvo rozehraje během rekordně dlouhého srazu elitní divizi A ligy národů doma v Edenu proti Chorvatsku. Začátek je ve 20:45.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Se zdržením počítejte na D1 mezi 186. až 180. kilometrem. Tam zpomalíte, zdržíte se zhruba kolem 10 minut. No a pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál. Máme dopravní linku. Tady je.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 11. hodině do studia Krokodýla dorazila také Janča. Ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Znáš nějakou Andreu?
1: Teď jsem přemýšlela, možná naše bývalá hosteska, Andrea Václavková.
0: Zdravíme Andreu, pokud nějakou znáte i vy, nezapomeňte jim popřát k svátku. My posíláme první hit právě Andreám.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: na přání.
1: David Guetta, Alphaville a Ava Max nám odstartovali dnešní sobotní hity na vaše přání. Linka 603 103 103, jinak samozřejmě své hudební přání můžete také psát do naší krokodýlí aplikace. Těším se na to a teď taky Rihanna, Only Girl.

0: na psání.
1: Dohrála nám zpěvačka Rihanna Only Girl, no a teď už taky jdeme na linku Krokodýla 603 103 103 a na ní věrný posluchač Marek.
2: No, taky vás zdravím, já jsem vám chtěl popřát vše nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásečky, ať vám to hraje v tom rádiu Krokodýl, jste úžasná moderatorka.
1: Je, tak to je moc hezký, tak vy jste vybral Willa Smitha Man in Black, tak pro koho to bude?
2: No, pro vás do rádia, protože jste dobrá moderátorka a pro všechny vaše moderátory.
1: Tak děkuju moc, já jsem úplně zaskočená takovým přáním. Nicméně pojďme na to, 90-kový hit, který pochází ze stejnojmenné akční komedie Muži v černém. Pojďme na to.

0: na přání.
1: Will Smith, který hrál do Znojma, a teď už taky pokračujeme. Hudební grasa jízda na vaše přání až do pravého poledne. Linka 603 103 103. No a na telefonu Tom.
2: Ahoj, dobré dopoledne všem. Já bych tuto písničku prosím pěkně chtěl poslat mým synům Honzík, David, brácha Dan, Peťa Brambořík, policajt, Denda Gidhan, Skrkovičkovi, Kocourkovi mýmu, samozřejmě celému týmu do rádia Krokodýl, protože jste nejlepší, a to bude asi ta Peťa a Paťa prostě a Petra, hotovo, stačí.
1: Tak my samozřejmě děkujeme, hrajeme i pro tebe, Tome, Purple Disco Machine, Hypnotize, měj se krásně, ahoj.
2: Krásnou sobotu.
1: Tobě taky.

0: okolí. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
2: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Krokodýlí zvuky. Pravý do ruky.
5: Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: Kup ty nejlevnější okapy. Stejně jsou všechny stejný.
7: Vážně?
6: Jasně, dej na mě.
8: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
9: Rádio Krokodýl. Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
10: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Rádio Krokodýl.
5: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Time. Letní devadesátky Venga Boys, we are going to Ibiza. No a teď už taky další hudební přání. Krokodýlí aplikace, dobrý den, moc bych vás chtěla poprosit o písničku od 21 Pilots pro všechny dobré lidi a k vám do studia. Den s krokodýlem je vždy lepší. Děkuji Simona, Simi, už to tam posílám. 21 Pilots, stress out.

11 hodin 31 minut k tomu, no a my pokračujeme v hitech na vaše přání, krokodýláci. No a budeme opět hrát z krokodýlí aplikace, tady jedno přání, a to od Ádi. Ahoj, chtěla bych zahrát písničku od Evy Farné, Neříkej, co se má stát. Všem, co jdou dneska na hody v Rudce a celé hodové chase, to vám přeje Áďa, Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Jinak mimochodem, přátelé, kromě Rudky se dneska například hody konají také v Ochozu u Brna, Ostrovačicích, Omicích, Moravanech u Brna. Tak pokud se třeba chystáte na nějakou folklorní slavnost, tak si to pořádně užijte.

0: na přání.
1: Tak to byla Eva Farna, neříkej, co má se stát pro hodovou chasu a pro všechny, kdo míří na hody do Rutky, tak si to moc užijte, krokodýláci, no a jdeme na další hudební přání. Ahojte, přál bych si pustit One Night in Bangkok, ať mi to zpříjemní den v práci díky Tom. Tome, bohužel zrovna tenhle hit úplně nemáme, nicméně jsem si říkala, že určitě oceníš písničku od Falka, která obsahuje hodně podobné rytmické mluvené sloky právě jako hit, co jsi přál. Takže Falco, Rock Me Amadeus, a užívej si to v práci, ať ti to rychle utíká.

0: Vstávej, jedeme na vodu.
1: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
0: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
1: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
0: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
2: Baštím, baštíš, baštírna.
3: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
4: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
5: Mňam. Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
9: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
10: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.

0: another. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Tak to byla parta fešiaků One Direction, One Way or Another. No, za malou chvíli máme 12. hodinu, ovšem ještě stíháme hity na vaše přání. Pojďme na to, mám tady vzkaz od Lucie. Ahoj Jani, zahraj prosím Do nebe mojí mamince, která by ve čtvrtek oslavila své 70. narozeniny. Píseň Srdce nehasnou od Karla Gotta, děkuji Lucie. Luci, tak už to tam mamince posílám.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Krásný duet Karla Gotta s jeho dcerou Charlotou, Srdce nehasnou. No a teď už jdeme na linku 603 103 103 a je tam Zdeněk.
3: Ahoj Janě, ahoj krokodiláci, tady je bajker Zdeněk ze Šepkovic. Písničku pošleme mi pravnoučatům do Líšně, Belince Tobikovi a těhulce Karolince. No a všem přeji krásný a krásný prodloužený víkend a dáme chňapika.
2: Ano,
3: díky,
2: tak
3: Janě.
2: Ano, měj se krásně, už to tam posílám do Líšně a samozřejmě pro všechny malé ladiče krokodýla, chňapík maličký krokodýl.
3: Čau.

0: na přání.
1: Tak hrajeme i pro všechny malé ladiče krokodýla, chňapík, maličký krokodýl. No a teď už tak jdeme opět do naší krokodýlí aplikace. Zdraví Michal Kašík, chtěl bych zahrát jakýkoliv song. Bude to pro moje rodiče do auta, pro tebe a pro všechny komeťáky, kteří jdou dneska na autogramiádu na výstaviště. Díky. Tak si dáme třeba Bryana Adamse, Somebody, pro všechny komeťáky.

0: Baby Bird, you're gorgeous. Rok 1996, no a za malou chvíli taky 12. hodina. Bohužel čas se nám nachýlil, ale ještě vyřídím hudební přání od mamky Katky, která chtěla nechat zahrát pro radost dceři Luce. No a zdravím taky Ivanu, která si přála poslat písničku Myšáčkovi a jeho rodičům do Líšně. Teď už taky Peťa a aktuální zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Nová T-Arena je o tomto víkendu otevřená pro veřejnost. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. budeme hledat manžela. Where's my husband? Yonik. Z českých hitů Krištof. Máme 11 hodin a 59 minut.
3: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.

0: lístky mohli registrovat na webu města už v srpnu. Víkendové termíny jsou zcela zaplněné. Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice samotné bude na původním místě lebky nový relikviář, ve kterém bude malý ostatek světice, takže úcta k ní zůstane zachována. Nejvyšší soud Spojených států potřetí zamítl pokus o zavedení nové volební mapy ve státě Missouri. Návrh by ve volbách do kongresu zvýhodnil republikány. Zasazuje se o něj prezident Donald Trump. Končí tak vleklý právní spor v době, kdy už začalo korespondenční hlasování v kongresových volbách. Hokejisté Brna vyhráli ve čtvrtém kole extraligy v Olomouci 4-2 a po dvou úvodních nezdarech v soutěži po druhé za sebou naplno bodovali. Hanáci dál čekají na tříbodový zisk a jsou předposlední. Brno je šesté. Další utkání čeká brněnské hráče zítra, kdy doma přivítají Pardubice.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Brně v Purgisově ulici na úrovni Lesné ve směru na Žabovřesky bourala dvě osobní auta, nehoda je odklezená na krajnici, ovšem projíždějte se zvýšenou opatrností. D1 178. kilometr ve směru na Brno, tady na sjezdu bourali taktéž dva osobáky, pozor na to. D1 168.5. kilometr ve směru na Brno, tady pozor na porouchaný kamion na krajnici. Jinak vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte. No a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je tady 12. hodina, tak dobrou chuť, pokud právě obědváte a pokud chystáte na stůl, tak vám přeji, ať vám to jde co nejlépe od ruky. Za malou chvíli, kromě parádních hitů Krokodýla, pro vás budu mít také tip, kam můžete vyrazit. Tak buďte s námi a užívejte sobotu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Životní trapas. To je ale škaredá nevěsta. No promiňte, to je moje dcera. Nezlobte se, já jsem nevěděl, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka. Well, my love.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Junek Break My Stride, je z roku 1998 a teď už mám pro vás krokodýláci také tipka, můžete vyrazit. Víkend speciál je připravený, no a v této rubrice víte, že poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy. Tentokrát se společně vydáme na Rudické propadání, což je nejmohutnější propadání moravského krasu a druhý nejdelší jeskynní systém u nás. Tato národní přírodní památka a část moravského krasu se nachází v obci Rudice, což byla původně hornická osada. Zdejší jeskynní systém vytvořila voda Jedovnického potoka, který se na konci údolí propadá do skalní stěny, aby vytryskl na povrch až po několika kilometrech pod záhadnou Víčí skálou v Josefově údolí. V severním okraji tohoto území je archeologické naleziště z období Magdalenienu, což je období, které je součástí starší doby kamenné. Jeskynní systém je významným zimovištěm netopíru. Územím prochází zelená turistická značka a naučná stezka Jedovnické rybníky, Rudické propadání. Tak pokud máte namířeno ať už do Jedovnic nebo třeba do Blanska nebo právě do Rudic, tak se určitě nezapomeňte zastavit na Rudickém propadání.
0: Rádio Krokodýl. Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
2: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
0: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
2: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
0: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
2: Chlebíčkový ráj.
3: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
4: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze šesti nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Je dobré mít se na koho spolehnout.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Za malou chvíli Tommy Cash a nebo taky Cizí zeď, český hit z roku 2018. To všem teď už se pojďme podívat, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Emilie Ševčíková. Chtěla bych pomoct rodině z Blánska, Hance a Michalovi Polákovým. Michala, kterému je 40 let, je učitelem matematiky a aktivní sportovec, postihla nečekaná nemoc. V prosinci ze zánětu středního ucha dostal zánět mozkových blan, který vygradoval v několik mozkových příhod. Zůstal ochrnutý na pravou stranu těla, nemluvil, nechápal, co se mu říká. Díky rehabilitaci se naučil chodit, avšak mu zůstala ochrnutá pravá ruka, nemluví, zvládá jen některé slabiky. Hanka by chtěla pro Michala elektrický posilovací rotoped na ruce a nohy, z finančních důvodů si ho nemůže dovolit. Proto bych chtěla Rádio Krokodýl poprosit o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Michalovi pořídil elektrický posilovací rotoped, aby mohl rehabilitovat a aby se jeho zdravotní stav zlepšil.
2: Když jsem to Hance řekla, měla z tohoto velikou radost. Děkuji Rádiu Krokodýl za pomoc.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Espresso macchiato.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krokodýláci, a je tady víkend s T-arénou a rádiem Krokodýl, open air hudební festival před arénou. Všem více podrobností už vám prozradí přímo Jirka Wiener, který je na místě.
2: Přátelé, je to tady. Krokohlídka vysílá dneska od nové T-arény. Nová hola s kapacitou až 13 000 diváků, no a hudební festival, který je zdarma. Krokohlídka je dneska tady, tak pokud máte čas, tak se zastavte, protože vystoupí například Sebastian, Martina Pártlová a bude to opravdu hodně. Takže pokud máte čas, tak open air před T-arénou, kde probíhají kromě toho i exkurze do nové haly, tak se zastavte. Jsme tady, Krokodýl.
1: My moc děkujeme, Jirka, s Krokohlídkou rádiem Krokodýl před novou T-arénou, tak se tam zastavte.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Tati, co je to hybrid?
8: To je auto.
7: A co je to superhybrid?
8: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
6: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
10: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.

0: Maroon 5 a Sugar chvíli před 13. hodinou, s vámi Janča Houbová, no a taky Peťa Papančevová, která má aktuální zprávy, tak o čem budou?
1: Přeji hezký den. Cestující čeká v pondělí krátkodobá výluka tramvají, i o tom za chvilku.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od vé podlahy.
6: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 13. hodině Ellie Goulding. Čamba bamba. A z českých hitů Kabáťa Pohoda. Třináctá hodina je tady.
8: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se také podívat na počasí. Jasno, slunečno, Brno hlásí krásných 20 stupňů Celsia, stejně také i na Znojemsku, Břeclavsko hlásí 21, Hodonín a Vyškov měří zhodně 17 stupňů, no a na Blansku je aktuálně 18 stupňů. Takhle krásně nám podle meteorologů vydrží až do večera, má být jasno a polojasno a denní maxima 18 až 21 stupňů.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
6: Rádio Krokodýl.

0: Kaliforniové schválila zákaz burek a nikábů ve školách. Zároveň zavedla limit, kolik může mít každá třída dětí s nedostatečně dobrou italštinou. Rozhodnutí okamžitě vstoupilo v platnost, ale aby v ní zůstalo, musí ho do 60 dnů schválit i parlament. Manchester City se provinil ve 114 případech proti finančním pravidlům anglické fotbalové ligy. Desetinásobnému anglickému šampionovi hrozí pokuta, odpočet bodů nebo vyloučení. Podle klubu ještě není vyšetřování u konce. Mluvčí Premier League uvedl, že jde o důvěrný proces a nemůže nyní poskytnout žádné informace.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Brně v Židenicích na křižovatce ulic Klíny a Jilková bouralo osobní auto s autobusem. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, projíždějte se zvýšenou opatrností. D1 190. kilometr na sjezdu ve směru na Prahu, tady havarovala motorka, tak projíždějte opatrně. A na Vyškovsku na příjezdu do Slavkova u Brna od Křenovic sjelo osobní auto do příkopu, projedete s omezením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku. Doražte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 13. hodině na Krokodýlu vyrazíme za našimi nejmenšími posluchači, za krokodýlími zlatičky a ptát se budeme, kdo je to parchant.
1: Zlej. Parchant třeba, on třeba zlobivej, nevím.
0: Další odpovědi už za malou chvíli, no a k tomu spoustu parádních hitů Krokodýla. Třeba teď Ellie Goulding, tak si to užívejte a mějte krásné sobotní odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pozdě večer stojí ředitel bezradně u skartovačky, když tu jde kolem mladý dynamický zaměstnanec. A ředitel povídá, prosím vás, mám tu velmi citlivý a důležitý dokument a moje sekretářka už šla domů. Můžete mi prosím pomoct s tímhle přístrojem? Samozřejmě, pane řediteli, odpoví mladík, hbitě zapne skartovačku, popadne papír a vsune ho dovnitř. Mockrát děkuji, to víte já a technika. Mohl bych poprosit toho dokumentu 3 kopie?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A teď už také s mikrofonem vyrážíme za našimi nejmenšími posluchači, za krokodýlými zlatíčky a ptáme se ve školce v Králově Poli, kdo je to parchant.
2: Co někdo zoubilej?
3: Nebo někdo může ukrást děti a může s nimi něco udělat. Upeče z je, nebo z něho udělá sekanou, nebo to dá šneků. Zlej. Parchant. On třeba zlobivej, nevím.
1: Ano, i to všechno může být někdo, kdo je označován jako parchant. Tolik krokodýlí zlatíčka a otázka, kdo je to parchant.
0: Radio Krokodýl. Poslouchej Radio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Radio Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
0: Rádio Krokodýl, Janča Houbová.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Novinka Rádia Krokodýl, Leony.

Čamba Vamba, devadesátky na krokodýlu ve 13:32. No a v kostelích se v září začnej objevovat poděkování za úrodu. Například ve Znojmě je tradičně vyzdoben kostel svatého Mikuláše. Obrazy, které jsou tam k vidění, jsou vytvořené ze semínek, zrníček a luštěnin. Výzdobu kostela, která je typická pro období vinobraní, vytvářejí farníci. Na její tvorbu svými dary z úrody přispívají farmy i soukromé osoby. A mše svatá s poděkováním za úrodu, která je doprovodným programem znojemského vinobraní, je spojena s úctou k paní Marii, kterou v tomto chrámě uctívají jako chlebovou Madonu. Tak třeba tip, kam se můžete vyrazit podívat. Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Krokodýláci, a tento víkend je víkend s tý arénou a rádiem Krokodýl. Sobota, neděle, open air, hudební festival právě před arénou. Více prozradí už na místě kolega Jirka Wiener.
2: Tak, krokodýláci, je to tady. My se hlásíme tady před tý arénou. Ano, tý aréna s kapacitou téměř 13 000 lidí je téměř dokončená. A tento víkend probíhá festival, hudební festival, kde dnešním vrcholem bude v 17 hodin vystoupení Sebastiana. Takže se na vás těšíme, Krokohlídka je tady, děláme vám radost a hlavně se můžete seznámit s novým obřím svatostánkem i brněnské komety, která tady momentálně má svoji podpisovku. Tak se zastavte, víkend, sobota i neděle, The Arena na výstavišti s Krokodýlem.
1: Tak opravdu to tam krokodýláci parádně žije, tak se určitě zastavte víkend s tý arénou a rádiem Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Baštím, baštíš, baštírna.
4: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
3: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
5: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
6: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
7: MSV 2026.
6: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Robbie Williams, 13:58, ladíte Krokodýla, se vám Jenče Houbová, no a taky Peťa, která má aktuální zprávy na 14. o čem budou.
1: Přeji hezkou sobotu, zvýšení výdělků policistů, hasičů, celníků i příslušníků vězeňské služby má jasnější obrysy, podrobnosti o tom za chvilku.
0: Krokodýláci, a teď už také společně vyrazíme za kulturou.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Představení Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Zářivá vrbež uvádí divadlo Redota v 19 hodin. A komedii Hledám ženu nástup ihned nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A my si po 14. hodině dáme Eda Sheerana. Bude taky hříšný tanec. A z českých hitů Bára. Máme 13:59.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes hlásí meteorologové krásné počasí, jasno, slunečno a příjemné teploty okolo 20 stupňů. To v tuto chvíli měříme nejen v Brně, ale na celé Jižní Moravě. Takhle krásně jasná obloha nám vydrží až do večera, noc bude jasná s nejnižšími teplotami okolo plus 6 stupňů. No a pokud vás zajímá, jak to bude v neděli, ráno skoro jasno, přes den bude převážně polojasno, denní maxima 19 až 22 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Ústředním hřbitově vznikne pietní místo pro oběti komunistického režimu, a to v místě hromadného hrobu 1107 osob, kterým nebyl dopřán individuální pohřeb. Jedná se o lidi utlačované minulým režimem, osobnosti kulturního a vědeckého života a také osoby bez blízkých a známé identity. Pietní desku vytvoří sochař Dušan Váňa. Zvýšení výdělků policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby má jasnější obrysy. Jejich platy by měly v příštích 3 letech růst každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Ministr vnitra Lubomír Metnar řekl, že do tarifů půjde jen 1300 korun. Stejnou sumu dostanou příslušníci formou stabilizačního příspěvku. Zbývající zhruba 300 připadnou na odměny za pohotovosti a přesčasy. Počet lidí

0: Rádia Krokodýl.
1: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Brně Židenicích na křižovatce ulic Klíny a Jilkova bouralo osobní auto s autobusem. Na místě probíhají záchrana a vyprošťovací práce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Zdržení je také hlášeno na D1 162. kilometr ve směru na Brno. Tady je porouchané vozidlo. Tak s ním počítejte, z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Ladíte Krokodýla 3 minuty po 14. hodině v sobotu 26. září, kdy svůj svátek slaví nositelky krásného a oblíbeného jména Andrea, tak pokud nějakou Andrejku znáte, tak ji nezapomeňte popřát. Jinak za malou chvíli pro vás budu mít opět tipka, můžete vyrazit, no a k tomu spoustu krásných parádních hitů Krokodýla, třeba teď Imagine Dragons.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, máte ještě tu knihu Jak se snadno a rychle stát milionářem? Ano, ale doporučoval bych vám, abyste si k ní přikoupil ještě jednu. A jakou? Trestní zákoník.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Krokodýláci, a teď už opět oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel, kde poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy. No a tentokrát se společně vydáme na hrad Děvičky. Kdo jste příznivci historické romantiky, tak se sem rozhodně musíte vypravit. Zřícenina tohoto hradu se tyčí na výrazném kopci v rámci chráněné krajinné oblasti Pálava a tvoří významnou dominantu krajiny. Je tudíž logické, že i výhled z hradu na okolní krajinu je zkrátka čarokrásný. Pouze je třeba upozornit, že návštěva této památky je vykoupená na poněkud náročnějším výstupem. Zřícenina gotického královského hradu Děvičky se nachází západně od obce Pavlov na Příkré ze tří stran nepřístupné skále, asi 1 kilometr od nejvyššího vrchu Pálavy Děvína. Původní hrad byl postaven už v roce 1222, ale brzy na to byl koncem 13. století zničen. Před hradem stojí tři skalní útesy. Jsou to podle pověsti skamenělé dívky. Odtud pochází i název hradu. V jedné z pověstí to byla tatarská princezna a její družky. V jiné tři dcery pána hradu Arnulfa, které chtěl zneuctit ďábelský Trabačio. V jiné opět tři neposlušné zámecké dcery zaklaté svojí vlastní matkou. Za tichých nocí se prý od těchto kamenů ozývá tichý nářek. Ať tak či onak, výlet a výhled opravdu bude stát za to, to slibuju, tak se vydejte na hrad Děvičky.
0: Rádio Krokodýl.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
11: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
12: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
11: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
12: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
11: www.chlebíčkovýraj.cz.
13: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
14: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Tak tohle je Duke Demon, Ocean Drive a za malou chvíli Ela Ela, nebo taky Alexandra Sten, Mr. Sexobeat, a teď už také Komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Pavel a jsem z Brna. Chtěl bych pomoci kamarádovi Honzovi, kterého potkal nešťastný osud, kdy jeho žena v mladém věku podlehla těžké nemoci a zůstal sám s dvěma malými dětmi. Vím, že Rádio Krokodýl pomáhá a stanici jsem oslovil. Vzhledem tomu, že mají malé děti, tak v tomto těžkém období bych se chtěl pokusit rodinu nějak rozptýlit a pomohl jim společně s krokodýlem přejít alespoň na chvíli na jiné myšlenky než na tuto tragédii.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pro rodinu připravil zážitky, které jim tuto nelehkou situaci alespoň trošku ulehčí. Až to půjde, zajdou si například do kina, zoo, akvaparku nebo na dobrou večeři.
2: Díky, krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je to tak, krokodýláci, a třeba taky víme první, co se aktuálně děje před T-arénou v Brně s rádiem Krokodýl. Tak pojďme se tam podívat na místě krokohlídka Jirka Wiener.
2: Přátelé, je to tady. Krokohlídka vysílá dneska od nové T-arény. Nová hala s kapacitou až 13 000 diváků, no a hudební festival, který je zdarma. Krokohlídka je dneska tady, tak pokud máte čas, tak se zastavte, protože vystoupí například Sebastian, Martina Pártlová a bude toho opravdu hodně. Takže pokud máte čas, tak open air před T-arénou, kde probíhají kromě toho exkurze do nové haly, tak se zastavte. Jsme tady, Krokodýl.
1: Je to tak, určitě se zastavte víkend s T-arénou a rádiem Krokodýl. Těšíme se na vás.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na rádiu Krokodýl.
1: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
2: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
4: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
5: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaníbrne.cz.
6: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze šesti nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Z pekla štěstí, princezna Zemlejna, Nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
7: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z pětidenních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
8: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tak tohle jsou Roxeťáci The Look, chvíli před 15. hodinou, kdy vám krásné odpoledne od mikrofonu Krokodýla přeje Jenča Houbová a taky Peťa Papančevová, která má čerstvé zprávy, o čem budou.
1: Přeji hezký den, Brno se podle zjištění zlepšil index hospodaření, má ale chyby ve smlouvách, i o tom za chvilku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 15. Dua Lipa. Australská parta Men at Work. A z českých hitů si dáme Škvory, Síla starých vín.
8: Že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín.
0: 15. hodinu tu máme za půl minuty.
9: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jasno, slunečno a k tomu 20 stupňů Celsia. Tak to vypadá aktuálně nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. Takhle hezky nám obloha vydrží, až do večera noc bude jasná s nejnižšími teplotami okolo 6 stupňů nad nulou. Pokud byste se ptali, jak to bude vypadat v neděli, tak podle meteorologů ráno bude skoro jasno a v údolích lokálně mlha, přes den bude převážně polojasno a denní maxima v neděli v Brně a na jižní Moravě 19 až 22 stupňů.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: I když v letech 2023 až 2025 v Brně klesl podíl smluv bez uvedené ceny i těch se zásadními nedostatky, má v porovnání s ostatními krajskými městy v absolutních číslech nejvíc vadných smluv. Vyplývá to z dat organizace Hlídač státu. Mírně si však město polepšilo v indexu, který měří rizikovost a transparentnost hospodaření. Podle analýzy patří Brno mezi města s poměrně vysokou kvalitou života a rostou mu i finanční rezervy na účtech. Uživatelé e-dokladů, se kterými se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální a informační agentura v ní totiž po zkušenostech ze zátěžového testu provedla změny, které mají zajistit stabilitu systému během říjnových voleb. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. Mohl by tak však učinit po pauze, kterou vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes vstoupí do nové éry a poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Národní mužstvo rozehraje během rekordně dlouhého srazu elitní divizi A ligy národů doma v Edenu proti Chorvatsku. Začátek je ve 20:45.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Pojďme na Vyškovsko, v Bošovicích ve Školní ulici bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Dále taky na Vyškovsku nepříjemnost mezi Dresicemi a Ivanovicemi na Hané, tady bourala motorka, nehoda je

0: Určitě si říkáte netrpělivě, co vás čeká po 15. hodině. Tradičně lekce brněnského hantecu s Honzou Žankem Hlaváčkem a pro vás budu mít také tip, kam můžete vyrazit. No a samozřejmě podíváme se, co se děje před tý arénou v Brně, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk. Blondýnka zakopne a spadne obličejem do psího výkalu. Zvedne se a povídá, fuj, ještě jsem do toho nešlápla.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Dohrál nám Michael Jackson a teď už také připravená oblíbená lekce brněnského Antecu a společně s ní Honza Žanek Hlaváček. Žany, vítej.
2: Zdar jak svíňa skoro k sní. Dneska se vás zeptám, moji milí mládežníci, co to znamená sfišle de rigol vodózny.
1: Tak to jsem zvědavá, krokodiláci, co to je?
3: Ryba páchne od hlavy.
1: Jo, nevím.
4: Ryba smrdí od hlavy.
1: Žanek na to říká co, prosím?
2: Určitě jste poznali přísloví, které zní ryba smrdí od hlavy. Takže vám těžce gratuluju a mějte naprosto špicový den.
1: Naučná lekce brněnského Hantecu s Honzou Žankem Hlaváčkem.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl.

0: Japotransport. www.japotransport.cz.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
5: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
6: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
7: Baštím? Baštíš? Baštírna.
8: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
7: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Je

Dua Lipa na Krokodýlu, no a tento víkend se koná parádní akce pro všechny milovníky archeologie a historie, archeologické dny v Mikulčicích v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Krokodýláci, je to dobová akce pro širokou veřejnost, tak se můžete přijít podívat na velkomoravské tábořiště, život v něm, řemesla, potraviny či bojové zápolení. No a kdyby se vám nechtělo tak daleko, tak si vydejte na náměstí Svobody na Vinobraní v Brně.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je to tak, krokodýláci, třeba že je parádní akce právě teď s Rádiem Krokodýl a tý arénou více prozradí Jirka Wiener.
2: Tak, krokodýláci, je to tady, my se hlásíme tady před tý arénou. Ano, tý aréna s kapacitou téměř 13 000 lidí je téměř dokončená a tento víkend probíhá festival, hudební festival, kde dnešním vrcholem bude v 17 hodin vystoupení Sebastiana. Takže se na vás těšíme, krokodýlka je tady. Děláme vám radost a hlavně se můžete seznámit s novým obřím svatostánkem i brněnské komety, která tady momentálně má svoji podpisovku. Tak se zastavte. Víkend, sobota i neděle, tý arena na výstavišti s krokodýlem.
1: Je to tak, krokodýláci, dnes i zítra víkend s tý arenou a Rádiem Krokodýl. Těšíme se na vás.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2 500 korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Stávej, jedeme na vodu.
7: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
6: Klid, do tepla, do kina.
8: 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
7: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
8: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
9: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
10: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: chvíli před 16. hodinou, kdy jsou připraveny aktuální zprávy s Peťou Papančevovou, o čem budou.
1: Přeji hezkou sobotu, nová T-Arena je o tomto víkendu otevřená pro veřejnost, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 16. hodině si dáme takový první největší hit Katy Perry. Ze starších nebude chybět Smash Mouth. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on. A z českých hitů Puberťák. Cítím se burťák, jako puberťák. Za minutu tu máme 16. hodinu.
3: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak to aktuálně vypadá v Brně a na Jižní Moravě? Jasno, slunečno a teploty okolo 20 stupňů. Takhle krásně nám to vydrží až do večera. Noc bude jasná s nejnižšími teplotami okolo plus 6 stupňů. No a zítra v neděli má být podle meteorologů ráno skoro jasno, v údolích lokálně mlha, přes den bude převážně polojasno, no a denní maxima 19 až 22 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nová multifunkční T-Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se o tomto víkendu poprvé otevírá veřejnosti. Čeká vás program pro malé i velké, vystoupení známých interpretů, doprovodné aktivity i možnost nahlédnout přímo dovnitř. Lidé se na prohlídky mohli registrovat na webu města už v srpnu. Víkendové termíny jsou zcela zaplněné. Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice samotné bude na původním místě lebky nový relikviář, ve kterém bude malý ostatek světice, takže úcta k ní zůstane zachována. Nejvyšší soud Spojených států potřetí zamítl pokus o zavedení nové volební mapy ve státě Missouri. Návrh by ve volbách do kongresu zvýhodnil republikány. Zasazuje se o něj prezident Donald Trump. Končí tak vleklý právní spor v době, kdy už začalo korespondenční hlasování v kongresových volbách. Hokejisté Brna vyhráli ve čtvrtém kole extraligy v Olomouci 4-2 a po dvou úvodních nezdarech v soutěži po druhé za sebou naplno bodovali. Hanáci dál čekají na tříbodový zisk a jsou předposlední. Brno je šesté. Další utkání čeká brněnské hráče zítra.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na D1 195. kilometr u Brna ve směru na Ostravu od Prahy došlo k nehodě osobního auta s kamionem v pravém pruhu. Počítejte se zdržením ve 4-kilometrové koloně. Na Vyškovsku v Bošovicích ve Školní ulici bourali dva osobáky, projedete s omezením. Dále potom nepříjemnost na Vyškovsku mezi Drysicemi a Ivanovicemi na Hané, tady bourala motorka, nehoda je se zraněním, projedete s omezením. A na Vyškovsku v Rousínově na Sušilově náměstí bourali dvě osobní auta, projedete s omezením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Krásné odpoledne, to vám od mikrofonu Krokodýla přeje Janča Houbová. No a za malou chvíli už se můžete těšit na mého kolegu Jirku Wienera, který tady s vámi od 18. hodiny opět odpálí hitparádu Krokodýla, top 50 největších hitů pro Brno a celou Jižní Moravu pro tento týden. Tak jaké bude asi tentokrát pořadí, tak to se dozvíte už od 18. hodiny. No a teď Pokáč, Pavel Calta a písnička.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: A víte, co je to vrchol obezity? Spadnout z postele ze všech stran.

0: Jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio, díky, že posloucháte. No a dneska a zítra probíhá v Brně víkend s tý arénou. Ano, slyšíte dobře, nová aréna už pomaličku stojí. No a teď máte jedinečnou možnost si ji prohlédnout. V tuto chvíli probíhá Open Air Festival hudební před halou. Samozřejmě s rádiem Krokodýl vstup je zdarma, tak doražte, protože show bude pokračovat i v neděli, kdy se na vás ježí třeba Martina Pártlová nebo Městské divadlo Brno. Dneska vystoupí ještě před tý arénou třeba Sebastian. Tak se zastavte, bude to velké, na místě je taky naše krokohlídka, tak se na vás těšíme.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
1: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherrymotor.cz. Chcete?

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
2: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
1: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
2: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
1: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
2: Chlebíčkový ráj.
3: Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od vé podlahy.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: No a teď už vyrážíme do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dneska nalákám na opravdu netradiční stezku po areálu naší zoologické zahrady. U 30 vybraných druhů zvířat byly v tomto týdnu nainstalovány speciální pultíky, na které najdete odlitek stopy a trusu daného zvířete spolu se zajímavostmi o daném druhu. Projekt vznikl v rámci programu Interreg Slovensko-Česko a ve spolupráci se zoo v Bojnicích, Ostravskou a Trnavskou univerzitou. A my z ní máme obrovskou radost, protože stezka, kterou u nás můžete projít, nemá v České republice obdoby a je opravdu unikátní. Spustili jsme také rezervace na běh pro tygry, který pořádáme ve spolupráci s organizací Altajka, která se velkou mírou podílí na ochraně volně žijících tygrů. Zapište si tedy do kalendáře sobotu 17. října a dorazte za námi. Více informací najdete na našich webových stránkách. Tak za námi dorazte. Máme otevřeno od 9 do 6, včetně víkendů a státních svátků. Pokladny zavírají vždy hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme zoo Brno.
2: Zdravíme do zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.

0: kačů krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na rádiu Krokodýl.
1: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
4: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaníbrne.cz.
5: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce Seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Představení Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Zářivá verbež uvádí divadlo Redota v 19 hodin. A komedii Hledám ženu nástup ihned nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: Po 17. hit za hitem David Guetta. I do Vyškova pozdravíme na 102,6 FM Texas. A Lucie poletí do Břeclavy. U 5. hodině hit za hitem.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Zítra čekáme na Jižní Moravě příjemně, polojasná obloha, teploty kolem 21 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Serval, který se v neděli ztratil v Bystreci, byl nalezen. Více už mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
6: Majitelé ho spatřili přímo v Bystreci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře ale bylo po 6 dnech na útěku, pochopitelně velmi vystresované, takže se ukrývalo v koruně stromu. Bohužel po pravděpodobně dost náročném putování nebyl v nejlepším stavu, takže s ním mladá žena spěchala na veterinární vyšetření.
5: Tolik nález ztraceného servala, po kterém se pátralo od neděle. 78letý psychiatr Jan Simický míří do vězení. Pražský městský soud dnes zamítl jeho odvolání proti dubnovému verdiktu obvodního soudu pro Prahu 4 a potvrdil tím 5letý trest za 35 případů vydírání a 4 případy sexuálního násilí. Simický má zároveň na 10 let zákaz výkonu lékařské činnosti. Verdikt je pravomocný. Policie v kalifornském státě Santa Ana pátrá po zlodějích, kteří ukradli bronzovou sochu Ježíše Krista v hodnotě v přepočtu přes 1 000 000 korun. Na podstavci z ní zbyly jen nohy. Ve Spojených státech přibývá krádeží kovů, při kterých se zloději často zaměřují na cenné materiály, jako je měď. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová bude po návratu do České ligy hrát za Žabiny jen do konce roku. Poté se zapojí do připravované globální soutěže s názvem Project B. Soutěž se rozběhne v lednu a potrvá do dubna ve formě několika turnajů konaných v různých dějištích po celém světě. Potvrzenými jsou Valencie a Tokio.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dnem byste měli projet celkem ve zvětší komplikací. Pozor před tý arénou u Pisárek. Tady počítejte s tím, že probíhá hudební festival. Kdyby cokoliv, tak dejte vědět na linku řidičů.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: s vámi, hrajeme hit za hitem, za okamžik vám dáme tip, kam vyrazit.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio, díky, že posloucháte. No a dneska a zítra probíhá v Brně víkend s tý arénou. Ano, slyšíte dobře, nová aréna už pomaličku stojí. No a teď máte jedinečnou možnost si ji prohlédnout. V tuto chvíli probíhá Open Air Festival hudební před halou. Samozřejmě s rádiem Krokodýl vstup je zdarma, tak doražte, protože show bude pokračovat i v neděli, kdy se na vás ježí třeba Martina Pártlová nebo Městské divadlo Brno. Dneska vystoupí ještě před tý arénou třeba Sebastian. Tak se zastavte, bude to velké, na místě je taky naše krokohlídka, tak se na vás těšíme.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
6: Pusťte slunce do svého domova.
7: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
6: A pozor, akce.
7: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
2: Rádio Krokodýl.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
12: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepuradega z 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
13: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
14: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.

0: a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A teď už sondujeme, jaký byl víkend z pohledu městské policie. Brno, na telefonu Jakub Gadem, zdravíme.
2: Hezký den posluchačům i do studia. V úterý pozorovala svědkyně v Černovicích dva muže a ženu, kteří si na stavbě napříč přes nákupní vozíky nakládali delší železné tyče. Naše hlídka je dopadla nedaleko a všichni tvrdili, že jsou domluveni se stavebníkem, jenomže neznali jeho jméno a neukázali žádné potvrzení. Po návratu k opravovanému domu pracovník strážníkům řekl, že odvést materiál skupince nedovolil a nikdy předtím ji neviděl. Muži a žena museli náklad odnosit na původní místo a čeká je správní řízení. Ne všechna podezření ale musí nutně skončit zákrokem. Ve středu večer nám zavolal ustaraný muž, když si u Ostravské ulice všiml chodce ve tmavém oblečení s batůškem. Choval se podle něj zvláštně a měl strach, že plánuje nepravosti. Hlídce se třicátníka podařilo rychle najít a upoutalo ji, že se rozhodně nesnažil působit nenápadně. Měl nahlas puštěnou rytmickou hudbu, opíral se o lampu a natahoval ruku s telefonem do různých směrů. Strážníkům vysvětlil, že pozoruje okolí a nahrává si zvuky Brna, protože tak čerpá inspiraci pro skládání svých reperských písní. Přeji pohodový víkend a příjemný poslech.
1: Takový byl víkend z pohledu městské policie Brno. Děkujeme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
4: Baštím? Baštíš? Baštírna!
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
3: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
4: baštírnaslatina.cz.
3: Mňam!
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaníbrne.cz.
10: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
11: Hit za hitem. Radio Krokodil.

0: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádia Krokodýl.
1: Tak pěkný podvečer, krokodýláci, tak už pomaličko jistě se nám blíží podzim. Doufám, že jste si letošní léto užili naplno i s vaším rádiem. Vítejte, já jsem Jirka Vínar a provedu vás tím nejlepším hity, kterým žijete právě teď v Brně, ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavi, ve Znojmě, ale třeba taky v Blansku. Hlasovat do naší hitparády můžete na www.krokodil.cz. Začínáme.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Na kroku díl Mark Ember, tohle písnička, kterou má ráda taky Martina, která poslouchá ve Vyškově. Tak pozdrav do Vyškova na 102,6 FM a posíláme Sebastiana. Krokodýl, hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

0: Na krokodýlo Alex Warren posloucháte hitparádu Top 50, do které můžete zahlasovat na www.krokodil.cz. Podobně jako to má taky Monča, která nás poslouchá v Řečkovicích, tak je nejenom do Řečkovic, Miley Cyrus na krokodýlo právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: Tohle byla Miley Cyrus, vy posloucháte Krokodýla hit parádu, teď si dáme trošku pop, folk, country. Hudební tip taky Miry z Brněnské přehrady má rád Dašu Austin, tak si dáme.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 45.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
5: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
4: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
5: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
6: www.chlebíčkovýraj.cz
7: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Tohle byla Dasha Austin. Posloucháte Krokodýla. Hitparádu Top 50. Já jsem Jirka, servíru vám to nejlepší za uplynulý týden. Tady je Bruno Mars.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: na kroku díl Bruno Mars, posloucháte hitparádu Top 50. Já jsem Jirka Vínár, přeju vám pěkné odpoledne, hlavně možná taky už někomu pěkný podvečer. V Brně vrcholila bitva o Brno, tak doufám, že jste si užili zápas Zbrojovka versus Artist. My vám k tomu hrajeme, tady je Ava Max.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 43.

0: Tereza Namašková, Marek Lambora, náš příběh. Jeden takový vám píše Krokodýl v hitparádě, do které hlasujete na www.krokodil.cz. Tady je Lady Gaga.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41.

0: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
1: Vinilovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Vstávej, jedeme na vodu.
4: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
3: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
4: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
3: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
7: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
8: Na Krokodýl vás právě teď roztancovala Leony. Don't worry, tak doufám, že nemáte nějaké starosti. Maximálně, že teď řešíte nějaké nákupy školních pomůcek, tak třeba i do auta vám posílám na Krokodýl novinkového Eda Sheerana.
9: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio, Xendl X1 Puberťák. Vyhlasujete na www.krokodýl.cz. No a my podle toho hrajeme.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl.

0: Magical Mystical, jste s Krokodýlem, tohle vaše rádio. No a teď je nová kaskáda, nechte si chutnat hudební veníčko Krokodýla.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a kaskáda. Boj.

0: díváš.
1: Na kroku díl Poukáč jeden solitér. Hit je třeba i do auta. Teď zdravíme všechny, co jedou třeba z nějakého nákupu. Třeba podobně jako to má Tomáš, který prázdní ulice jede zrovna z Globusu. Takže i pro vás Billie Eilish na kroku díl právě teď.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 30.

Rádia Krokodýl. Místo 28. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: K roku díl tady hitparáda Top 50, no a teď je novinkový Marek Ztracený. Modlitba za pátek.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27. Novinka Rádia Krokodýl. Marek Ztracený. Modlitba za pátek.
2: Prosím tě Bože, ať už je pátek, anebo sobota, anebo jakýkoliv
3: sát. Novinka.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: tři ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
4: Krokodýl, Marek Ztracený a vzpomínka na jeho megakoncert Zastav mě. Krokodýl, hitparáda TOP 50, ty největší hity pro Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu, Pink Runway.
5: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlíš

0: Posloucháte Kroku, dělá tohle hitparáda Top 50. Můžete si s námi tak trošku i zatancovat, podobně jako to dělá Pavlínka, která nás poslouchá ve Znojmě na 95,2 FM. Díky, že jste s námi, pěkný večer.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Na kroku dílu David Guetta, tedy svým Stones and I, Gone. Posloucháte Hit Parádu Top 50. Krokodýl je rádio, které dává šanci brněnským interpretům. Tohle je Jirka a jen tak band na krokodýlu právě teď.
1: Místo 22.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Krokodýlno a taky Brňák, Jirka, jen tak band Láska za halíř. Posloucháte Krokodýla, hitparádu Top 50, no a teď si dáme tak trošku Itálie. Colors, Italo Disco, právě teď.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 21.

0: disco. Na kroku dílo Colors Italo Disco, posloucháte Hit Parádu Top 50. Nechte si chutnat, tohle jsou hity třeba i na poslední prázdninový víkend. Naked na kroku dílo.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Naked, Krokodýl, posloucháte Hitparádu Top 50, já jsem Jirka Vínar, přeju vám parádní večer. No a teď budeme zpívat pěkně česky s Evou Farnou. Neříkej, co má se stát na Krokodýlu právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 17. místo.

0: Posloucháte Krokodýla hitparádu Top 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní večer. Podobně jako posluchačce Kristýně, která poslouchá v Řečkovicích. Tak zdravíme i do Řečkovic, i pro vás další hit Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: Tak trošku vás roztancovala Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Posloucháte Krokodýla hitparádu TOP 50. No a posluchačka Hedvika mi píše, že poslouchá v Obřanech. Do Obřan na chatičku Miraj, drahokami.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, 14. místo.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Na Krokodýlo Miraj, drahokame, posloucháte Krokodýla, tohle hit paráda top 50, já jsem Mirka Vínár, přeju vám parádní večer. Teď 13. místo, jdeme si zpívat a poté. Bruno Mars, Rose.
3: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 13.

0: Krokodýl, poetika, půlnoc, tak do půlnoci ještě daleko. Nezapomeňte, že po Hit Parádě pro vás máme taky ten nejlepší hudební mix. Party u vás v obýváku, nejenom v obýváku, ale třeba taky v garáži, možná taky někde pod pergolou. Krokodýl, pěkný večer.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 11.

0: Posloucháte Kroku díla, tohle hitparáda TOP 50, no a teď 10 největších hitů tohoto týdne. Tak jak jste si to odhlasovali na www.krokodil.cz, pojďte do toho, Huntrix Golden.
1: Rádio Krokodil, místo 10.

0: na kroku dílo Hunter x Golden. Posloucháte hitparádu TOP 50. Já jsem Mirka Vína, přeju vám parádní večer. No a teď pozdravíme taky pro posluchače v Boskovicích. Milan poslouchá, co by taxikář, Teddy Swims. Díky, že jste s námi.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 9. místo.

0: Krokodýl, tohle je vaše rádio, přes apku Rádia Krokodýl se s námi můžete i spojit, podobně jako to dělá Míša, která poslouchá v Břeclavě a chtěla by písničku Baby Goodbye, ale Farben. Máme ji tady právě teď.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 8.

0: Na Krokodilo jste si zpívali Sweet Caroline, posloucháte Hit Parádu Top 50. No a teď je New Relation a Bebe Rexha, nechte si chutnat. Hudební meníčko Krokodíla. Vyhlasujete a my podle toho hrajeme.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: Krokodýl, Bibi Rexa, ty největší megahity všech dob vám hrajeme. Teď hit paráda, hity, kterými žijete právě teď. V Brně, ve Vyškově, v Voroníně, v Břeclavi, ve Znojmě, ale taky třeba v Blansku. David Guetta, Milky.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl.
2: Krokodýlí pětka.

0: Na kroku dílo David Guetta, Milky, posloucháte hitparádu Top 50, mixu vám ty největší megahity, o které si hlasujete na www.krokodil.cz. Miraj a Eva Farná, vzpomeneš si? Takhle se to jmenuje.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo.

0: Na Krokodýlo Hits vzpomeneš si Miraj a Eva Farná. Krokodýla, tři největší hity tohoto týdne pro Brno a celou Jižní Moravu. Sabrina Carpenter a Espresso.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: roku díl Krištof a Dominika Aládži a posloucháte Hit Parádu Top 50. Já jsem Jirka, no a teď číslo jedna pro tento týden. Největší hit podle vašich hlasů. Taylor Swift, jednička.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: kvádra. Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Aj.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hit za hitem. Radio Krokodýl. I like to move it. You like to...

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: y es cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ten nejlepší hudební mix pro sobotní večer. Radio Krokodýl. Hit z

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Na mě krokodýl asi užíváte hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, my se jdeme podívat do Slavkova u Brna. Tam bude dvouletá rekonstrukce Koláčkova náměstí. Ano, stavební práce začaly a podle současného plánu potrvají do konce září 2028. Po dobu stavby bude náměstí uzavřené, změny se dotknou také dopravy a parkování v ulicích kolem a například se vrátí jednosměrný provoz ze směry od pošty. Jinak první etapa se zaměří na chodníky a parkovací stání, tak s tím počítejte. Do Slavkova zdravíme, pohodu přejeme, zvládněte to. Bude to dlouhá rekonstrukce a bude to stát podle aspoň vizuálu, který tady koukám za to. Tak užijte si to, Jarek přeje hezký poslech.

Bobří hráze pomáhají proti suchu, na soutoku díky ní vznikají mokřady, i to probereme u nás na Krokodýlu. Bobři pomáhají zadržovat vodu v krajině a přispívají tak k boji se suchem. V chráněné krajinné oblasti Soutok na jihu Moravy jejich hráze vytváří mokřady a udržují vodu v tůních, slepých ramenech a na loukách. Daří se tak proto i řadě dalším živočichům, což tedy je dobrá věc. No, tak je tam nechme, ať si dovádí a vy si v klidu vychutnávejte. Hit za hitem. Teď už nejsem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času,

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy on

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebo